0: sunuma Maria majara tuna Onye puja Ruje ije jara tuna
1: Onye puja Ruje ije jara tuna
0: Onye puja Ruje ije jara tuna Onye puja Ruje ije jara tuna